0: To je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
1: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce, ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala, já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
0: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
1: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
0: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct?
1: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
0: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
1: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
0: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
1: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
0: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo SocDem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
1: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
0: Ale všechno na stole.
1: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
0: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
1: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jiřino Sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dějí se věci.
1: No, velký. Čím dál tím větší.
0: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
1: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
0: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
1: Ne, nechci si naznačovat, nerozvažuju se.
0: Takový podezření. No, v Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
1: Já
0: jak to chápeš?
1: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
0: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
1: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
1: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
0: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splnutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano. Na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
0: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No.
1: A bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
0: Co by mohlo ještě pro nás?
1: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pak mi to předraží.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu, takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že se...
0: Kde bude parkovat?
1: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Jan Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo?
0: Já přijdu. Jo? Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já teda jenom
0: koukám. Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
1: No,
0: a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako, myslím, skončí no. s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
0: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině tak. špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že... Zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry. Asumíš, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
1: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
1: No, to
0: tak
1: jsem
0: ono
1: chtěl,
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat další pětiletce. Teď si vem.
0: Počkej, to jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

a cymbál v zlatě zvoní. Strejcové i tetky, Ondrové i Bětky, no a písničky, co dávno život napsal. Já zpíval ze všech sil a hlas moc nešetřil, až noc uprchla tak, jako stáda koní. 3 dny jsem ukládal do hlavy, pozorně napínal uši, zpívání kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši.

0: Red.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver.
1: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně,
1: tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrádání, něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Jsem docela obyčejná ženská, úplně nenáročná. Vím, jaká jsem a beru všechny změny, které se mnou čas udělá, s hlavou styčenou. Nejsem typ, který by přemýšlel o plastikách. Já nikdy nebyla za krasavici, takže mi nějaká ta vrázka nevadí. Říkám s oblibou, že za čas nebudu potřebovat na prádlo valchu, protože ji budu mít na obličeji. Ale nedivím se, že se lidé na mě v nouzi obracejí. Nikdy jsem nedala najevo, že mi je zlé, že něco potřebuji. Radši bych si jazyk ukousla, než bych o něco požádala. Často dostávám otázku, kde beru ten hnací motor, co mě pořád popohání dopředu. Nemám žádný motor. Nemám nic, co by ostatní lidé neměli. Snad jenom to, že si umím dělat legraci sama ze sebe. To mi pomáhá. Legrace je vzácná věc. Dokáže zázraky. A když člověk není odkázán ani v tomhle na druhé a umí smích vyvolávat sám, pak se mu opravdu lépe žije. Nikdy se nenudím. Dovedu se pobavit a zabavit za každé situace. Když zrovna nemám po ruce knížku nebo pletení, čtu si v lidských obličejích. To jsem se naučila už kdysi na kurzu frenologie, což je věda o lidských tvářích. Mými hereckými učiteli byla Míla Pačová a Ladislav Pešek. Mílu jsem měla velmi ráda. Byla to vynikající herečka, měla jít za kmotru našemu Jiříčkovi, ale bohužel velmi vážně onemocněla. Oba dva, jak Míla, tak Ladislav, byli lidé praxe, kteří mi dali spoustu cenných rad, jimiž jsem se celý život řídila. Ladislav Pešek mi vždycky kladl na srdce. Heleno, pamatuj si, role se staví od nohou. Podle chůze poznám, jaký člověk je. Když jde rázně, rovně, je to suverén. Když tiše našlapuje a snaží se být neviditelný, má problémy sám se sebou. Tohle všechno se dneska hodně používá při takzvané neverbální komunikaci. O člověku hodně řeknou ruce. Způsob, jakým si sedá, jak se na druhého dívá. Za velký hřích považuji špinavé nehty. Často kvůli tomu nadávám svému muži, který se věčně hrabe v hlíně a pak vypadá jako prase. Nehty jsou důležité u muže stejně jako u ženy. A kdyby se u mě ucházel o zaměstnání někdo se špínou za nehty, neuspěl by. Dělat legraci opravdu není legrace. Dělat si legraci z druhých je velké umění a může se do toho pustit jenom člověk moudrý. Taková legrace musí být velmi kultivovaná. Nesmí druhého urazit. Pamatuji si na jedno vystoupení, kdy jsem se sešla na jednom pódiu s Mildou Kopeckým a Baškem Šteklem. Vystupovala jsem po Vaškovi a on mě ohlašoval. A nyní přichází nositelka 10 metrů dámské šatovky Helena Růžičková. Sám byl hodně při těle a zřejmě měl radost, že je někdo ještě tlustší než on a odboural si po ukázáním na moje kila své vlastní komplexy. Když jsme se pak po vystoupení opět sešli všichni tři v zákulisí, tak Milda Kopecký Vaškovi řekl: Pane Štekl, vy si myslíte, že jste byl vtipný? Jenomže vy jste nebyl vtipný. Vy jste byl jenom sprostý. Protože člověk si v první řadě musí dělat legraci sám ze sebe. Kdyby tohle řekla paní Růžičková sama o sobě, pak je to vtipné, ale vy jste prase. A víc s ním nemluvil. Naopak legrace opravdu nastala, když jsem vystupovala s odborníkem na zdravou výživu svého času velmi populárním doktorem Rajko Dolečkem. Ten úvodem na jevišti řekl: Štíhlý jsem proto, že můj tatínek byl ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Po něm jsem přišla já a řekla: Já takhle vypadám proto, že moje maminka pochází ze Sarajeva a odjakživa jsme doma jedli hodně masa, ovoce a zeleniny. Takový aplaus asi doktor Doleček nikdy nezažil a nejsem si jistá, jestli se z něho vůbec radoval. Moje slovenská kolegyně Eva Krížiková neměla pana doktora v oblibě, protože on se zasadil o to, že obezita se přestala brát jako nemoc a lidé, kteří jezdili do různých hubnoucích lázní, si museli své pobyty platit. Eva vždycky během roku přibrala každý měsíc kilo a pak to v létě o prázdninách jezdila schazovat do lázní. Iniciativa pana doktora ji připravila o pěkné peníze. Čtvrtek, 1. května 2003. Jo, tak dnešek se opravdu vydařil. Byli jsme s tátou sami, kolem nás pobíhali naši psi a my si povídali, prohlíželi jsme si fotky a vzpomínali jsme. Hlavně na naše cesty. Viděla jsem hodně zemí, přenádherné krajiny, skvělé historické památky, ale domů jsem se těšila, ať jsem byla kdekoliv. Už jsem se celá tetelila, abych konečně viděla pod sebou z letadla Prahu a když se mraky rozevřely a já ten mumraj věží a domů viděla, brečela jsem štěstím. Stejné to je, když se vracím autem, ať jedu z kteréhokoliv směru. Pokaždé mi vjezd do Prahy vžene slzy do očí a totéž prožívám, když vjedu mezi rybníky kolem Blatné, kde je teď můj domov. Mám ale hezké cestovatelské vzpomínky. Ty nejkrásnější asi na Kubu. Mám pocit, že mentálně jsme si my Češi s Kubánci velmi blízcí. Stejně jako my mají smysl pro humor, stejně jako u nás je jejich národním jídlem knedlo, zelo, vepřo. I když to jejich jídlo je trochu jiné. Selátko, zelí z juky a místo knedlíků boby, ale složení je velmi podobné. Na druhé místo bych dala Thajsko. Byla jsem tam s tátou a dodnes na to často vzpomínám. Je to pro mě osudová země. Už to, že její obrys se podobá slonovi a slon je jejich národním zvířetem, váženým a uctívaným. Připadala jsem si tam jako v pohádce. Strašně se mi líbily jejich restaurace. Ve velkém akváriu plavaly ryby, host na nějakou ukázal, oni mu ji vylovili a chutně připravili. Ráda ochutnávám v cizích zemích tamní národní jídla. Nechápu lidi, kteří v cizině chtějí jíst stejně jako doma. Velmi se ochuzují, protože přes jídlo se lidé dají dobře poznat. Ovšem je třeba držet se zásady, neptej se, co jíš. Já se dvakrát zeptala a dvakrát jsem se, pozvracela. Jednou v Číně, když jsem obdivovala nádherné škvarky, které byly všechny absolutně stejné, chutnaly výtečně a snědla jsem jich hromadu. Teprve pak mi řekli, že to byly pražené larvy. Po druhé se mi udělalo zle v Thajsku nad porcí překrásného křehkého masíčka, které mi náramně chutnalo. Ale jen do okamžiku, než jsem se dozvěděla, že tohle chutné maso je z krysy. Taky jsme probírali náš vstup do Evropské unie. Shodli jsme se s tátou v tom, že považujeme ty diskuze kolem za nemístné. Unie se tvoří podle územního principu. Kdo tedy je v Evropě, ten by měl být členem Unie. A my nejsme žádní, hej počkej, jsme správní lidé, správný národ. Kdo jiný než my bychom tam měli být, když myšlenka evropského sjednocení je od nás? A je už pěkně stará. Přišel s tím už v 15. století Jiřík z Poděbrad, který usiloval o jednotu evropských panovníků kvůli udržení míru. Dělali jsme si z toho s tátou trochu legraci. Řekla jsem mu, že Evropská unie bude čumět, až se staneme její součástí. Vídeňáci protáhnou obličeje, až zjistí, že v cukrárně na Klatovské výpadovce v Plzni mají mnohem lepší sachry než u nich. Jo, a k té třešni jsme se v podvečer vypravili a já prvomájovou pusu pod její rozkvetlou korunou opravdu dostala. Jo, táta se vůbec nebránil. Pondělí 4. května 2003. No, Tak jsem zase v nemocnici. K obědu byla ryba, brambory a rajská omáčka. Miluju rybu, miluju brambory, miluju rajskou omáčku. Ovšem nikoliv dohromady. Tak jsem oběd nejedla, ale naštěstí jsem měla nějaké zásoby z domova. Ostatně čaj a k tomu nějaké sušenky, to je docela pochoutka. Vizitu jsem očekávala, ležela jsem v převlečené posteli a dívala se na dveře. Na vteřinku jsem zavřela oči. Když jsem je zase otevřela, lekla jsem se. Nade mnou se skláněly hrozně velké bílé postavy a já měla v první chvíli dojem, že jsem se dostala někam mimo tento svět. Ale lidský hlas mě uvedl do reality. Jen klidně ležte, paní Růžičková. Poznala jsem pana primáře a ulevilo se mi. A bílé postavy z mého pokoje odešly. Během okamžiku ke mně vletěla vrchní sestra. Proboha, Heleno, co se děje? Měla úplně vyděšený hlas. Co by se dělo? Ptala jsem se nechápavě. Měla si oči v sloup? Hrozně jsme se všichni lekli, že umíráš. Úterý 6. května 2003. Marie přijela na čas. Včera volala, že bude v Plzni kolem 10. a taky byla. Koupila mi letní tričko. Doufám, že mi bude. Večer si ho vyzkouším. Je opravdu vedro, takže se tričko bude hodit, až pojedu domů. Přivezla mi taky veliké perníkové srdce, které po ní poslala Naďa Vocloňová. Srdce pro mě nechali vyrobit čarodějnice z Mostu, které k srdci přiložili několik archů papíru s pozdravy. Rozbrečelo mě to a ani jsem nezačala nadávat, jak to dělám jindy.

otevírá dveře k srdcím druhých lidí. Ovšem jenom za předpokladu, že hrajete kladné hrdiny, že dostáváte od režisérů sympatické role. Některé herce lidé nenáviděli, protože hráli zloduchy a zmetky. Pepík Vinklář by mohl vyprávět, jak se na něho lidé úkosem dívali, když hrál v nemocnici na kraji města neschopného a zároveň všeho schopného doktora Cvacha. Věděl o tom své ota Ševčík, který hrával kvůli své perfektní němčině a asketickému vzhledu SSáky. Že bych zrovna já hrála všeobjímající ženské, to se teda říct nedá. Hrávala jsem pěkné symetriky, ženské od rány. Mojí nejkladnější rolí byla určitě Anna Urbanová v televizním seriálu Vlak dětství a naděje. Ale i ta nešla pro ostřejší slovo daleko a krasavice to nebyla ani náhodou. Ale byla to krásná role. A já jsem za ní panu režiséru Kachyňovi opravdu navěky vděčná. Zlá nebyla ani Škopková, kterou mi zase daroval Zdeněk Troška ve své trilogii Slunce seno. Vlastně to byla zlatá ženská, protože tuhle roli Zdeněk napsal podle své maminky, kterou má velice rád. Tak, těmhle ženským, všem těmhle ženským, vděčím za to, že mám před sebou krásné modré desky a v nich spoustu dojemných slov. Mostecké čarodějky, čarodějnice, vědmy, věštkyně, šamanky a kouzelnice s nadšením a upřímnou úctou přejí nejproslulejší z českých čarodějnic Helence Růžičkové při příležitosti svého každoročního sletu a pálení čarodějnic na mosteckém hypodromu hodně dobrých letů a kopec zdraví. A následuje 16 listů popsaných přáníčky od rodin, od čtenářů mých knížek a diváků filmů a také od dětí. Ty místo přáníčka nakreslili obrázek nebo napsali své křestní jméno. Je to nádherné, mám z toho radost, jsem dojatá, prostě je to fajn, že jsou lidé tak skvělí a dovedou si i tehdy, když se baví, vzpomenout na jednu nemocnou herečku, která už dost dlouho nic nenatočila. Dám si ty desky s přáními pod polštář. Věřím totiž na to, že když je v něčem láska a cit, tak to pomůže od všech neduhů. Ti, kdo mi napsali, mi přáli hlavně zdraví. A tak teď budu mít všechna ta upřímná přání u sebe a hodně bych se divila, kdyby ani tohle s tou mojí rakovinou nepohnulo.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Aleš Juchelka je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Aleš Juchelka je stínový minister práce a sociálních věcí, také místopředseda poslaneckého klubu ANO.
2: Ano.
1: Že? A bývalý šaumen.
2: Šaumen, ano.
1: No ale my to dnes nemáme moc veselé, pane Juchelko, opravdu? To naše povídání, protože jsou tady samé věci připraveny, které trápí naše občany a vy jste jedním ze zákonodárců, tak se vás budu ptát na váš pohled a pojďme začít tou stávkou, kterou jsme sledovali v tomto týdnu. Celé ty peripetie kolem stávky, kdo nakonec komu tu stávku ukradl nebo neukradl, jestli to dezoláti ukořistili nebo ne, i včetně toho, co tedy představitelé strany a vlády vzkázali našim občanům. Takže váš názor, prosím.
2: Pro mě to bylo velmi překvapující, protože se spojily různé nesourodé skupiny lidí, ať už to byli zaměstnanci, kteří nestávkovali proti svým zaměstnavatelům třeba pro vyšší platy, ale spojili se právě s těmi zaměstnavateli. Někteří dokonce platili autobusy do Prahy, aby tam ti zaměstnanci dojeli, protože prostě všechny jednoduše trápí vysoké ceny energií, které uvidíme, jak to prostě jakoby dopadne nakonec a kolik kdo bude platit od ledna příštího roku. Byli tam učitelé, kteří se spojili společně se studenty, takže to je další skupina lidí. Teď v těchto dnech začínají stávkovat lékaři, takže vlastně ta vláda to honí úplně jako na všech frontách a to nemluvím o té jakoby nejmenší stávce těch dvou lidí před úřadem vlády, kteří de facto stávkovali za lepší prostě podmínky v rámci starobních důchodů pro dezidenty, Znači, na které pravděpodobně se zapomnělo.
1: Domníváte se, pane poslanče, že ti učitelé a ne pedagogičtí pracovníci měli důvod, skutečný důvod stávkovat?
2: Samozřejmě, že ano.
1: Počkejte, protože z úst některých představitelů, tuším, že sám pan premiér Fiala, bylo naznačeno, že není důvod.
2: Panu premiérovi už nemůžeme jakoby v posledních, myslím si, jako měsících, možná letech jeho vládnutí věřit ani slovo. Já, když koukám na to, co on všechno řekne v parlamentu během svých projevů, kterých tam nemá moc, tak skutečně my tam všichni se nadzvedáváme ze židlí, píšeme si poznámky a snažíme se na něj reagovat, protože buď je teda úplně odtržený opravdu od té reality všedních dnů, a to myslím opravdu jako od A do Ž, a nebo prostě jednoduše lže a snaží se manipulovat veřejným míněním. A je to ať už z hlediska cen energií, ať už z hlediska stávky učitelů, ať už z hlediska konsolidačního balíčku a tak dále, tak já mám prostě pocit, že pan premiér naopak, jako tam všichni hledáme v těch jeho projevech něco, čeho bychom se mohli jako reálně chytnout, nějaké informace, nějaké pravdy, něčeho, na čem by se dalo stavět. Ale bohužel tato vláda, kterou on vede, je vláda bez jediného ekonoma, který prostě v té vládě není. Je to vláda amatérů, která nedokáže vůbec komunikovat s těmi dotčenými skupinami lidí, ať už pan ministr Síkela ze zaměstnavateli, ať už pan ministr Jurečka z důchodci, ať už pan ministr financí s dalšími lidmi, pan ministr školství s učitelskými odbory, to vůbec nemluvím o panu ministru Válkovi, který nedokáže vyřešit právě tu krizi, která se týká lékařů.
1: Zkusím to ještě jednou. O co opíráte, pane Juchelko, to vaše pochopení pro tu stávku, která, promiňte, mám pocit, začala u těch učitelů a u těch nepedagogických pracovníků
2: ve školách. Toho, co se děje de facto v poslanecké sněmovně a jaké zákony přijímáme, tak koukejte na to, že bude důchodová reforma, která navyšuje všem věk odchodu do důchodu. To se nelíbí samozřejmě zaměstnancům. Zaměstnavatelům se nelíbí vysoké ceny energií, které tato vláda špatně zastropovala. Tato vláda uzákonila 130% průměrné mzdy u platu učitelů, které v tuto chvíli není schopna dodržet, a je to na 113%, a ještě tam udělala všechny ty věci ohledně nepedagogických pracovníků, které přehodila na obce. Takže obce budou bity za to, že vlastně budou oni platit ze svých rozpočtů všechny nepedagogické pracovníky, na které nedostanou samozřejmě finance. Přece není možné, aby školní kuchařka měla tak malou mzdu, která byla dodělávána nebo byla doplácena tím, že tam třeba bylo 5 kuchařek, sehnali se 3, ale na těch 5 platů byly peníze a ty 2 se přerozdělily mezi ty 3 kuchařky, které prostě dělaly tu práci za těch kuchařek 5. A tady toto jim v tuto chvíli tato vláda bere. Takže ta nespokojenost je úplně na všech frontách, nemluvě samozřejmě u lékařů, studenti se bouří, protože nechtějí mít hodiny, které budou spojené, když byly do té doby oddělené například u cizích jazyků a dalších třeba i odborných předmětů, kdy to vidíme na každém kroku, jak tato vláda kamkoliv šlápne, tak je to vždycky vedle.
1: Vidíte to tak, pane poslanče, že tu stávku pondělní někdo nebo některé skupiny zneužili ne. ve svůj prospěch? Počkejte, já vás také nechávám domluvit, že se tam takzvaně přifařili a potom zavdali příčinu tedy těm spravedlivým médiím, která psala, že dezoláti, já nevím, co všechno.
2: Ne, vůbec, já ten pocit jakoby nemám. Já vidím, že tam prostě milion lidí, kteří jako stávkovali v těch provozech, protože vypnuli provoz na hodinu, na 2, například Škodovka celá nejela 2 hodiny, tuším ten provoz a takhle těch lidí

0: předsedkyní, která je členkou TOP 09, právě proto, aby nějakým způsobem jako provládní učitelská platforma nabourala celou tu atmosféru, která ve společnosti je, a ta je opravdu jakoby protivládní právě kvůli všem těm konkrétním krokům. To není žádná demonstrace, která byla kdysi na Letné, která byla zorganizovaná jenom z nenávisti vůči nějakým lidem a byl tam jenom vytvořen jakoby nějaký pocit něčeho, co se vůbec nestalo a ti lidé byli takto, bych řekl doslova, jakoby ošáleni dalšími organizátory té demonstrace předtím, ale v tuto chvíli je tam reálný základ toho, co těm lidem vadí, jakým způsobem žijí, jaký mají strach z budoucnosti, jak s nima ta vláda nekomunikuje, ano. Jak se jim bude od 1.1. zkrátka všechno zdražovat díky cenám energií, konsolidačnímu balíčku a třeba i penzijní reformě.
1: Další oblast, kde cítím velké dusno, je to samotné zdravotnictví, lékaři a všechno okolo. Máte pocit, že se může něco stát? Mám teď na mysli tu situaci, kdyby, nedej bože, ti lékaři se opravdu naštvali a třeba byla omezena i péče zdravotní, že už by se muselo nějakým způsobem konat. Co si myslíte o tom?
0: Ale to už se děje. Ono to má být od 1.12. a už tuto chvíli mi píšou někteří jakoby občané, píšou i našemu stínovému ministru zdravotnictví Kamalovu Farhanovi, že některá péče už je de facto jakoby odmítána, například na plánované operace a tak dále. Takže toto už se jakoby děje. To není nic, co by vzniklo jakoby ze dne na den, nicméně toto už se v tuto chvíli děje a tuším, že od 1.12. už má být vidět ty konkrétní důsledky té nekomunikace mezi panem ministrem Válkem a třeba těmi mladými lékaři, protože tam jde o finance, tam jde o změnu vlastně jako celých těch pracovních jakoby pozic, jde tam o ty přesčasy, které ti mladí lékaři musí vykonat a tak dále a de facto do toho zdravotnictví, tak jak za minulé Babišovy vlády, tak tam pluly peníze a na vzdělávání pluly peníze a navyšovaly se počty studentů na lékařských fakultách. V tuto chvíli je tam prostě nějak jako to někdy jakoby zamrzlo a já nerozumím tomu, že pan premiér Fiala nechává pana ministra Válka ještě ve své funkci, protože ten nezvládá v tom zdravotnictví skoro vůbec nic. Tam je to jeden z nejtěžších rezortů společně se školstvím a MPSV a tam prostě opravdu tančíte mezi vejci a říká se, že to jsou tři rezorty, tady tyto, kde ten člověk nemůže jako minister nikdy vyhrát. A jde tam prostě vždycky samozřejmě balancovat všechny ty zájmy a na ministerstvu zdravotnictví, to je jasné, tam jsou zájmy pojišťoven, nemocnic, lékařů, odborů, farmaceutických firm a tak dále. Takže pan minister to prostě jednoduše manažersky nezvládá, nemáme antibiotika, pořád doteďka vůbec jako není ten problém vyřešen, jako obecně z léky, nemáme de facto žádnou dohodu s lékaři, takže se pravděpodobně od 1.12. půjde do stávky, kterou už pocítí všichni pacienti a nemocnice. Takže já nevím, já se tady jakoby směju, ale je to prostě zoufalství, které tato vláda jako dělá a představuje pro občany České republiky.
1: Pane poslanče, když se tak zamyslím nad tím, co všechno jste říkal kolem té stávky, kolem zdravotnictví, nakonec jde jenom o peníze. Je prostě málo peněz a je tady naše státní finance jsou v rozvratu, to vidíme, té zemi chybí peníze úplně všude a kde co je na dluh, co si budeme říkat. Řekněte mi, něco se přece udělat musí na druhou stranu. Musí to pochopit i ti učitelé, i ti lékaři. A jak říkal David Rád z svého času, stávka lékařů musí pacienty bolet, jestli si vzpomenete, tenkrát říkal. Tak nás to teď bude všechny trošku bolet, ale něco se muselo stát, tak samozřejmě ten konsolidační balíček, mnozí říkají daňový balíček, v nějaké podobě přijít musel. Nebylo by lepší, kdyby se třeba hnutí ANO jako opoziční strana nějak podílela na tom, jak ty věci uvést do života a jak ty peníze někde získat.
0: Konsolidaci veřejných financí měla Schillerová připravenou dlouhou dobu právě už během těch covidových

0: let.
1: Paní Schillerová.
0: Paní Schillerová, protože ona jako exministrině samozřejmě po těch velkých schodcích počítala s tím, že by se veřejné finance měly konsolidovat. V tuto chvíli je to zhruba na stejné úrovni těch 50 miliard, jak to dělá tato vláda. Nicméně ta forma je strašně špatně, protože ta forma zasáhne všechny lidi, přivede je více do chudoby, zdražuje se úplně všem a tato vláda prostě neřeší vůbec žádné finance na výdajové stránce rozpočtu, vůbec žádným způsobem nedělá žádné kroky v dotačním biznise, tak jak nám avizovala, nevybírá pořádně daně, zrušila EET, teď během tady této vlády naskočilo na 1 bilion korun, to je číslo, které vypočítali ekonomové v rámci šedé ekonomiky, je to z října tohoto roku tady toto číslo, takže vlastně tato vláda...
1: Je, promiňte, bilion korun čeho? Šedé ekonomiky?
0: Šedé ekonomiky. V šedé ekonomice se pohybuje bilion korun. To znamená peněz, které jsou nezdaněné, peněz, které prostě probíhají třeba cashově bez jakékoliv faktury, bez jakéhokoliv dokladu.
1: Ano, vzpomínám si, Matně, že nám ve škole říkali, že šedá a černá ekonomika... Neboli to nejsou ještě peníze, které pocházejí z trestné činnosti.
0: Ne. To je šedá ekonomika, ale... kdy vlastně já se s váma domluvím, že vy mi opravíte, já nevím, odpad pod dřezem a dám vám to na ruku a vy mi za to nedáte doklad, nebo mě takto ostříháte, nebo samozřejmě v tuto chvíli to vidíme, nebo jsme viděli hned po té, co bylo zrušeno EET v pražských hospodách, které brali jenom cash only. A to je ta šedá ekonomika, ve které se pohybuje 1 bilion korun. Tato vláda vůbec prostě nezatočila s žádnými dotacemi, když to řeknu, já nevím, my jsme se snažili dělat tu politiku paní exministrině Schillerové velmi pragmaticky, která se týká financí, a to i během covidu, jenom je potřeba říct, a opravdu na pravou míru tady na férovku říct, že kdyby jsme všechny pozměňovací návrhy, které tenkrát tato vládní koalice, když byla v opozici, přijali, tak ten schodek by byl třeba dvojnásobný, když jsme to počítali, protože oni tenkrát chtěli pomáhat úplně všem. Takže já opravdu této vládě nerozumím a všechny jejich konsolidace, všechny jejich změny dopadají prostě na ty nejzranitelnější skupiny. Když já uvedu jenom jeden příklad, úplně v krátkosti, tak příspěvek na péči, který nebyl zvýšen od roku 2018 a je pořád stejný, to znamená pro ty, kteří pečují 24/7 o své postižené děti nebo partnery, tak tady tento příspěvek na péči není tato vláda schopná zvýšit, ale zvyšuje těm handicapovaným a těm jejich neformálním pečujícím všechno okolo. Cenu energií, potraviny díky konsolidačnímu balíčku, dvakrát zvýšila dokonce úhradovou vyhlášku právě pro tyto zdravotně postižené. Takže tady tito, kteří nemůžou přijet a demonstrovat před MPSV a nemají žádné zastání, tak za ně já se strašně přimlouvám v poslanecké sněmovně. Dokonce jsem dal návrh zákona na navýšení příspěvku na péči, ale bohužel tato vláda to prostě zamázla a bude, pokud bude, to navýšení až v polovině příštího roku. A toto je jeden jediný příklad. Případ. Neberu seniory, matky samoživitelky, mladé rodiny s dětmi a tak dále.
1: Pane Juchelko, vy jste stínovým ministrem práce a sociálních věcí, neboli to, co vás zajímá určitě v prvních řadách, jsou ty důchody. Že to je velké téma. Řekněte, jaká je teda vaše představa, ergo kladívko hnutí ANO, tedy o tom, co udělat s důchody?
0: Tak rozhodně nesahat na valorizace. Jo, sáhlo se na řádné valorizace, to určitě bych chtěl dát zpátky, že se ten vzoreček, který byl na polovině mest plus inflace, přeměnil na třetinu mest a inflace. To znamená, že pokud tady bude ekonomický růst, to se budou opět rozšiřovat nůžky mezi chudými starobními důchodci a těmi, kteří budou ekonomicky aktivní.
1: Ale to není žádná reforma, to, co popisujete.
0: Ne, to jenom jakoby říkám to. Ale samozřejmě, že je několik kroků, já jsem si, a dokonce jsme u pana prezidenta, když jsme byli, to vysvětlovali, připravil přes parlamentní institut studii všech různých důchodových systémů, které v Evropské unii jsou. Tam je velikánská inspirace, a ty návrhy jsem dával samozřejmě i na plénu sněmovny. A takhle v mašličkách, to samozřejmě předám i panu ministru Jurečkovi, takže...
1: Co z toho tam plyne?
0: Plyne z toho, že vlastně pokud my děláme parametrické změny, tak je můžeme udělat například tím, že nebudeme, já nevím, sahat do vyššího věku odchodu do důchodu, ale že se podíváme například na to, že jeden z parametrů výpočtu toho důchodu může být bilance mezi starobními důchodci a těmi, kteří jsou ti aktivní pracující a přispívají do toho systému, jak je to v Německu. Ve Švédsku je tam, já nevím, nominální bilance mezi aktivy a pasivy v rámci důchodového systému jako jeden z parametrů. Můžeme se podívat na náročné profese, protože doteďka, a víme, kdo má jít do předčasného důchodu, ale nevíme, které náročné profese tam mají odejít. A to bude velká pandořina skřínka, kterou budeme otevírat až za několik týdnů a měla být už dávno.
1: No ale to pan současný ministr to má jasno. On to říkal v partii na CNN Prima.
0: No, jasno je v tom,
1: když tam byl s vámi, no
0: ano, jasno jakoby v tom, jenomže ta třetí vlna té důchodové reformy a ty dvě jsou u ústavního soudu, a takže ta třetí bude jenom zvyšovat věk odchodu do důchodu a snižovat tempo růstu důchodů jako takových. Mm-hmm. To znamená, že tam se opět jenom vyměnily vzorečky, kde vlastně se bude zvyšovat tempo odchodu věku odchodu do důchodu. V tuto chvíli ty ročníky, které tuším jsou narozeny v roce 2016 a dál, tak to mají až do 74 let podle té tabulky, to znamená jako současné děti. Jo? Jenom jako to je jen taková perlička kolem toho, tak samozřejmě ta pandořiná skříňka těch náročných profesí v tom hraje důležitou roli. No a co se týká financování, tak by měl zůstat základně průběžný důchodový systém a tato takzvaná důchodová reforma neřeší ty další dva pilíře. To znamená, že tak jak máme všude v Evropě třípilířový důchodový systém, tak ty další dva pilíře jsou prostě u nás, bych řekl, upozaděny, místo abychom do toho více šlápli. To znamená, aby si více třeba spořili současní pracující a abychom jim nastavili takové podmínky, aby to bylo pro ně výhodné. A taktéž, abychom řekli zaměstnavatelům, že pokud teda chcete mít tady tyto zaměstnance v náročných profesích, tak pojďte přispívat třeba do jejich druhého pilíře. Těch modelů je celá řada, ale v tuto chvíli jenom narychlo měníme parametry právě proto, abychom ty současné důchodce, abychom jim snížili starobní důchody. A s tím já mám zásadní problém.
1: Proč se vám nechce, pane poslanče, zvyšovat poplatky televizní a rozhlasové?
0: My se nechce zvyšovat právě proto, že televizní a obecně koncernské poplatky pro rozhlas a pro televizi jsou prostě už jako stará písnička. To už ve 21. století není model, kdy by se takhle měly financovat veřejnoprávní média. To, co navrhuje vláda v té velké novele, je podle mě jako úplně jakoby mimo 21. století a technologie, které tady máme, krom toho, že samozřejmě tam říká, že bude platit úplně každý, kdo bude mít mobilní telefon, kde bude platit úplně každý z právnických osob, které ani o televizi ve své firmě nezakopnou, a bude to podle počtu zaměstnanců. Dle mého názoru je to prostě jako staromódní věc. A v Evropě je například už, já nevím, 8 států, které platí veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Já se přikláním tady k tomuto, aby to prostě byla nějaká položka ze státního rozpočtu, která by byla nezávislá na rozhodování sněmovny, například z hlediska valorizací a navyšování, která by byla stálá. Já mám absolutní problém, nesouhlasím s tím, že když to bude placeno ze státního rozpočtu, že to bude nějaká státní televize, na kterou bude mít vliv státní moc, tak s tím mám zásadní problém, protože takhle bychom mohli říct, tak když máme ze státního rozpočtu placenou, já nevím, policii, tak znamená to, že máme závislou policii, nebo závislé státní zástupce, závislé soudy, když je to všechno prostě placeno ze státního rozpočtu, tak tady tento argument je absolutně lichý, takže já mám pocit, že by se prostě koncesionářské poplatky jako takové měly zrušit a že by měly být placeny veřejnoprávní média, která pořád, a tady se možná rozcházíme, jsou potřeba dle mého názoru ze státního rozpočtu.
1: Pane Juchelko, vy jste bývalým showmanem.
0: Showmanem,
1: člověkem, který vystupoval v televizi, v rádiu a měl jste dělat legraci a všechno. Bůh ví, jak je to s váma dnes, nevím. Ale
0: suchar.
1: Jste třeba viděli, jak váš bývalý kolega, pan Richard Krajčo, se teď objevil na těch slavících v tom oblečku. Víte, že mě hned napadlo, že kdyby tam pan Juchelka taky v takovém oblečku modré,
0: já by určitě,
1: mohla být lekrace. Není vám potom smutno po té profesi?
0: Ne. Tady z tohoto, ne, opravdu jakoby ne, protože já si ta média užívám už teď jako z té poslanecké sněmovny jako politik, už ne jako showman.
1: Ale to je tvůrčí být showman, že?
0: No je to tvůrčí, takže já určitě si vymyslím do budoucna nějaký podcastík,
1: nějakou
0: jako atak, nějakou show. Protože samozřejmě, že mě to baví. Mě baví ta interakce s těma lidma, mě baví být kreativní, něco vymýšlet a dávat dohromady i nějaký projekt. Tak já si to vždycky občas užiju někde v nějaké předvolební kampani, kterou si nějak jakoby vymyslím, ale v tuto chvíli jakoby být skutečně jako moderátorem někde v televizi, tak to si myslím, že už je jako pro mě stará písnička. Já bych se vždycky jakoby rád posunul někam dál.
1: Škoda.
0: No tak.
1: Chtěl jsem vám nabídnout 2-3 večery v rádiu Xaver.
0: Jo. A že je to honorováno?
1: Že byste tam, no tak je to honorováno 300 korunami.
0: No tak výborně, co vám chybí jako k tomu ještě? Jako, ten den, čtvrtek?
1: No, ale bylo by to hudební. Byl byste DJ. Vy chcete dělat show, já tomu rozumím.
0: DJ už taky v televizi a televize a DJ už nejde dohromady. Jsme ve 21. století a máme YouTube.
1: Těším se na příště, pane poslanče.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Aleš Juchelka.

0: jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, a ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase změnit.
0: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako je těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
0: Takže
1: tím...
0: Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best.
2: All the time. Rádio Xaver.
0: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den.
0: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
4: Krásný.
0: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
4: No... Já se směju, ale dneska blbý.
0: Blbý?
4: A tak trojka, no.
0: Já taky na trojce, to je zajímavý.
4: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
0: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
4: Nevím, jak vám to mám říct.
0: Jste v tom.
4: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
0: Jo, jo.
4: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení. Já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
0: Jo, no jo.
4: No jo. Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
0: Tak jste ho snědli.
4: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
0: Ne?
4: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
0: Já tuto slabost nemám.
4: Ne?
0: Ne. Ale jsou tací.
4: Hm?
0: Já znám paní, která se mazlí zadem.
4: Had je krásný zvíře, bez debat.
0: Jak pro koho?
4: Pro každýho.
0: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
4: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
0: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
4: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
0: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
4: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá? Mamba černá.
0: No ona je černá. Není?
4: Ne, pusu má černou.
0: Pusinku.
4: No, když na vás takhle otevře,
0: Ježišku.
4: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
0: no.
4: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
0: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
4: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
0: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakému chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
4: Jsem všude hledal.
0: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

Bob Stupak. Bob Stupak 1942 až 2009 byl jedním z kontroverznějších podnikatelů v Las Vegas. Odvážný chlapík, jehož tak trochu podivné kasino Vegas World, se vyvinulo ve známou Stratosphere Tower se 115 patry, tedy v nejvyšší národní vyhlídku s divokými atrakcemi a otáčející se restaurací. Stupak se narodil v Pittsburghu, kde jeho otec Chester vedl ilegální hernu. Boba to doslova fascinovalo. Zatímco střední škola ho dost nudila, fascinoval ho způsob otcova podnikání, postaveného zejména na úplatcích pro policii. Bob Stupak začal brzy toužit po tom, že rozjede svůj vlastní podnik. Ještě jako teenager začal poskytovat krátkodobé půjčky a prodávat náramkové hodinky. V 50. letech začal toužit po tom stát se populárním zpěvákem. Zpívat uměl dobře a navíc se uměl dostatečně průbojně dostat k těm správným lidem. A tak se stalo, že podepsal smlouvu s United Artists. Změnil si jméno na Bobby Starr, zpíval v nočních klubech a naspíval vánoční koledu Jake the Flake. Později přičichl také k závodění na motorkách, ale čím dál více se zajímal o podnikání v gastronomii. Přesvědčil restaurace, že by mohl prodávat jejich kupóny na večeře. Ty prodával za $7 a sliboval úsporu $100. Nepřipomíná vám to naše slevové portály? Bob na tomto nápadu poměrně hodně zbohatl a zamířil do Vegas. Když začal Bob Stupak prodávat své kupony do restaurací v Las Vegas, psal se rok 1964. Nicméně poté, co tu v kasínech prohrál $12,000, se zase rychle vrátil do Pittsburghu. Tam se ale zranil při nehodě na motorce, dal na otcovu radu a odjel zkusit štěstí z kupóny až do daleké Austrálie. Tam rozjel úspěšný podnik, který bychom dnes nazvali jako teleshopping. Dvakrát se tu oženil a splodil 3 děti. V roce 1971 se Stupak vrátil do Vegas. Usadil se tu a brzy si vytvořil vlivné kontakty na podnikatele, právníky a politiky. Koupil tu svoji první restauraci poblíž Las Vegas Convention Center. Ta ale moc nevynášela, takže se Bob brzy začal rozlížet po lepším biznisu. A našel ho. V roce 1974 získal státní licenci a otevřel Million Dollar Historic Gambling Museum, malé kasino s několika stolními hrami a 15 hracími automaty. Bob tu uplatnil zejména svůj talent marketingového odborníka. Zdi například nechal polepit neexistujícími 100-tisícovými bankovkami, na které lákal v reklamách. Hosty také lákal na jackpot ve svých automatech, který měl dosahovat až $250,000. Jednu ze stěn nechal polepit skutečnými bankovkami v hodnotě $60,000. Po 2 měsících ale kasino zachvátil požár, jehož příčina nebyla nikdy zjištěna. Pojišťovna škody odmítla zaplatit a tak se Stupak musel přesunout do skromnějších prostor, které pojmenoval Vault. Aby nalákal hráče, nabízel hru Blackjack, kde díleři na půl hodiny denně otáčeli karty lícem nahoru. V roce 1975 mu pojišťovna přeci jen peníze vyplatila a tak okamžitě prodal Vault a přestěhoval se do mnohem většího Glitter Gulch. Nechal nad ní připevnit obří neonovou kovbojku Vegas Vicky, ze které se stala doslova ikona. O 3 roky později kasino prodal za $2 miliony. V té době si poprvé začal pohrávat s myšlenkou, že otevře kasino s hotelem. Tak se zrodil Vegas World, na který si vzal 7milionový úvěr. Tehdy měl hotel 8 pater, k nímž nechal později přistavět dalších 12. Musel se velmi snažit, aby přilákal davy hráčů. Vegas World byl totiž zcela mimo strip, tedy mimo dosah turistů. Sliboval vysoké výhry, včetně nových automobilů, a dělal hráčům obrovské ústupky v pravidlech. Interiér byl i na poměry Las Vegas zcela bláznivý. Uvnitř byla obrovská kosmická loď s kosmonautem, okolo toho všeho byly nádrže s bublající vodou. V té době si Stupak vybudoval pověst skvělého hráče pokru. Vítězil dokonce ve světových sériích. V roce 1987 pak neúspěšně kandidoval do funkce starosty Las Vegas. V 80. letech Stupak v Austrálii zahlédl Sydney Tower, která ho inspirovala k dalšímu projektu. Napadlo ho nahradit Vegas World vysokou věží, Stratosphere Tower. Potřeboval ale peníze. Hodně peněz. Proto přišel s poněkud obskurním plánem, jak je získat. Nechal po telefonu nabízet zákazníkům prázdninové pobyty v ještě nedostavěném hotelu, samozřejmě s obrovskou marží.
Na tu si později zákazníci stěžovali. V roce 1991 za to Stupak dostal pokutu $250,000 a navíc se zjistilo, že nedokáže zcela přesvědčivě prokázat, kde získal další 3 miliony. Ale všechny tyto tlaky se mu podařilo ustát. Když měl dostatek peněz, začal věž konečně stavět. To bylo v roce 1992. Pak ale přišla rána. Stavbu o rok později zachvátil požár. Finanční potíže donutili Stupaka předat vedení firmy Lailu Bermanovi, pokrovému hráči a majiteli Grand Casinos. Ten Stupakovi v roce 1994 zaplatil za jeho podíl $51 milionů. Kasino s hotelem ve vysoké věži, kde kromě restaurací a barů je i oddávací místnost, horská dráha a šílená atrakce Big Shot na vyhlídce, se otevřelo v roce 1996. Podnik měl ohromný úspěch. Stály se tu na vše obrovské fronty, nicméně většina návštěvníků si spíše užívala možnosti rezortu a tak trochu zapomínali hrát, což Stratosphere uvedlo do finanční krize. Stratosphere překvapivě zkrachovalo. Akcie podniku spadly velmi nízko a v roce 1997 rezort koupil Carl Icahn, který se zaměřoval právě na převzetí krachujících podniků. A jak vlastně skončila kariéra Boba Stupaka? Ještě v roce 1999 se snažil získat povolení od radnice Las Vegas postavit hotel s 1200 pokoji ve tvaru Titaniku. Neuspěl. Nepodařilo se mu ani koupit potřebný pozemek na stripu. V pozdních letech byl často vídán u pokrového stolu hotelu Bellagio a v roce 2006 neúspěšně kandidoval za demokraty do funkce nevadského guvernéra. V roce 2009 zemřel na leukémii. Sam Boyd. Sam Boyd má za sebou ukázkový self-made příběh o splnění amerického snu. Z krupiéra se stal jedním z největších podnikatelů v Las Vegas. Narodil se 23. dubna roku 1910 ve městě Enid ve státě Oklahoma. Hráčskou kariéru začal brzy už ve svých 18 letech. Stejně jako jeho kolega Stupak začínal i on s bingem. V Boydově případě ale mělo provozování bingoheren poněkud zajímavé pozadí. Než aby riskoval dopadení policií, protože v té době byl gambling samozřejmě zakázaný, přestavěl poměrně velkou loď na jednu velkou hernu a zakotvil ji na Long Beach v Kalifornii. To se psal rok 1928. Později pokoušel prorazit na Havaji, ale nakonec se vrátil opět na vodu. Získal totiž licenci na bingohernu v útrobách SS Rexe, obřího parníku, kterému se tehdy říkalo největší plovoucí kasino na světě. Kasínum na lodích odzvonilo se začátkem druhé světové války. Boyda to přivedlo do Vegas, kam se přistěhoval v roce 1941. Je obecně velmi dobře známo, že měl tehdy v kapse $30, nic víc. Velmi rychle ale našel uplatnění jako krupiér u rulety v Jackpot Clubu v centru Las Vegas. Vždy jsem se snažil ušetřit alespoň polovinu toho, co jsem vydělával. A to i v době, kdy jsem na bingoherně Long Beach vydělával $100 týdně, řekl Boyd během interview v roce 1982. A později pokaždé během těch 40 let, když jsem uzavíral nějaký obchod, jsem vždy vše dohodl tak, aby mi i z prodaného podílu zbylo nějaké procento zisku, dodal. Z Las Vegas se ale později přesunul do Kalifornie, kde na různých pozicích pracoval v Reno and Lake Tahoe. Do Vegas se vrátil až v roce 1952, kdy v něm poprvé investoval peníze, které ušetřil v Kalifornii. Vložil $10,000 do podniku Sahara Hotel a stal se tak jedním ze spolumajitelů. Později byl jmenován generálním ředitelem hotelu Mint, kde jako vůbec první v centru Las Vegas rozjel zábavní průmysl v opravdu velkém měřítku. A také byl v té době velkým průkopníkem, protože například jako úplně první ředitel kasína nechával zaměstnat i černochy a ženy jako krupiéry a nebránil lidem černé pleti se dostat i do managementu celého rezortu. Velký kredit si vybudoval také mezi obyvateli Havaje, na které zaměřil reklamní kampaně, a podařilo se mu poměrně brzy vybudovat jejich početnou komunitu přímo ve Vegas. První kasíno, které Boyd koupil celé, byť s přispěním rodinných příslušníků, bylo Wheel Casino v Hendersonu, které ihned nechal přejmenovat na Eldorado Casino. Později přijal nabídku stát se prezidentem Union Plaza a postavil zcela nový hotel Nevada na Main Street.
Další velký zlom přišel v roce 1975, kdy nechal Boyd postavit velkolepý Sam Boyd's California Hotel and Casino. Po jeho dokončení založil společnost Boyd Group, která je dnes jednou z největších firem v hráčském průmyslu. Firmě se hned zpočátku začalo velmi dařit. Brzy na svůj seznam nemovitostí přidala Sam's Town Hotel and Gambling Hall na Boulder Highway v roce 1979. Boyd také v roce 1983 nechal koupit další hotely ve Vegas, tentokrát Stardust a Fremont. Sam Boyd zemřel v roce 1993 ve věku 82 let. Jak těsně po smrti Boyda prozradil tiskový mluvčí jednoho z hotelů Magnátova impéria, roli hrálo hned několik nemocí najednou. Boydovo žezlo převzal jeho syn William S. Boyd, který vede společnost Boyd Group společně se sestrou Charlotte Crowley. Boydova manželka Mary zemřela v roce 1987. V Nevadě je po Boydovi pojmenován velký stadion s kapacitou 40 000 diváků. Howard Hughes. Howard Hughes se oproti ostatním lasvegaským legendám v mnoha ohledech vymyká. Z finančního hlediska se dá říct, že proti němu hrála i ta největší esa v hotelovém biznisu okresní Přebor. Hughes byl ve své době jeden z nejbohatších lidí na planetě a své obchodní aktivity zdaleka nezaměřoval jen na Vegas. Svůj život spojil především s letectvím. Dnes se na něj vzpomíná jako na vynálezce, leteckého inženýra, investora, pilota, ale také jako na štědrého filantropa a filmového producenta. Jeho životní osudy poměrně čistě zmapoval slavný film Letec, natočený v roce 2004 s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Uznávaný Flying Magazine ho zařadil na 25. místo v žebříčku osobností, které nejvíce ovlivnily letecký průmysl. Bohužel neexistuje žebříček, který by podobným způsobem hodnotil působení finančníků v Las Vegas. Kdyby jej někdo sestavil, určitě by Howarda Hughese zařadil do top 10. Na leteckém průmyslu nejen vydělával peníze, ale jako prvotřídní pilot se podílel i na řadě světových rekordů. Podobně zasvěceně se věnoval i dalším aktivitám svých firem, elektronice, masmédiím, továrnám všeho druhu, realitám, ropě, zábavnímu průmyslu, těžebnímu průmyslu. Všechny tyto aktivity Hughes soustředoval pod hlavičku firmy Hughes Tool Company. Realitní aktivity Hughesovy firmy směřovaly především do Las Vegas, a to v době, kdy se město teprve rodilo. Hughes si tak mohl snadno dovolit skoupit velké množství pozemků přímo ve Vegas, ale i kolem něj. Nedá se ale říct, že by zrovna patřil mezi otce stavitele. Za jeho života totiž většina pozemků doslova ležela ladem. Přesto platil za jednoho z nejmocnějších mužů Las Vegas. Jak je to možné? Byl rok 1966 a na den díku vzdání do luxusního hotelu Desert Inn, na jeho místě dnes stojí resort Wynn, přijel vzácný host. Samozřejmě ve velkém stylu. Howard Hughes chtěl mít na pokoji klid a tak si zarezervoval celá dvě poslední patra monumentálního resortu. Nedělal to tak poprvé. Posledních 10 let svého života, tedy mezi roky 1966 a 1976, se svitou asistentů bydlel po hotelích v Beverly Hills, Bostonu, Nassau, Freeportu, Londýně a Acapulku. Především ale v Las Vegas. V hotelu Desert Inn se nakonec zdržel o 10 dní déle, než měl hotel zarezervovaný. Po pár dnech nechal ředitel hotelu Hughesovi vzkázat, že by bylo zapotřebí, aby si z apartmánu odvezl věci, protože na ubytování čekají další zájemci. Reakce Howarda Hughese? Jediným telefonátem celý Desert Inn za 13 milionů dolarů koupil. Tím byla odstartována série nákupů vyhlášených lasvegaských hotelů a dalších pozemků v celkové hodnotě okolo 300 milionů dolarů. A nakonec to byl právě Hughes, kdo městu výrazně dopomohl zbavit se nálepky divokého západu. Všechny operace Hughes řídil z proslulého 9. patra Desert Inn. Postupně mu na seznam hotelů přibyl Castaways, New Frontier, Landmark Hotel and Casino a Sands. A také například maličké Silver Slipper Casino, které bylo z obchodního hlediska naprosto bezvýznamné. Hughes měl k jeho převzetí přece jen důvod. Neony, kterými lákalo kolem jdoucí, totiž Hughes se ustavičně v noci rušili ze spaní. Z Desert Inn bylo Slipper Casino, co by kamenem dohodil. Co ale ještě více přibližuje Hughesův podivný vztah k Vegas, je příhoda z hotelu Last Frontier.
Dodnes neznámého dne v roce 1954 tu Howard Hughes měl domluvenou schůzku. Když kolem něj procházel vyhlášený pianista Liberace, spletl si Hughes s osvětlovačem. Na místě mu udělil několik rychlých příkazů. Ví se dokonce, že jej poslal pro modré světlo hodící se ke skladbě Claire de Lune. Hughes se nenechal vyvést z míry, údajně napokyn reagoval pokorným přikývnutím a celý incident svědčí o tom, že Hughes chtěl být a byl nenápadným hráčem v pozadí. Ale o to silnějším. Tradují se ale i bláznivější historky, třeba ta o zmrzlině. Jednoho dne se Hughes zmínil, že mu velmi chutná banánová příchuť vyhlášené zmrzliny značky Baskin Robbins. Jeho asistenti ale zjistili, že jí firma zrovna přestává vyrábět. A nejmenší množství, jaké byla ochotná vyrobit na zakázku, bylo 750 litrů. Nedalo se nic dělat, situaci nebylo možné podcenit. Co se ale nestalo? Poté, co zásilka dorazila do hotelu, si Hughes svou chuť rozmyslel a zavelel přejít na příchuť čokoládovou. Říká se, že v hotelu Desert Inn se značné množství banánové zmrzliny v mrazáku nacházelo ještě několik dalších let. Představuji si, jak budou jednoho dne v Las Vegas dobře oblečení muži ve smokingu po boku se ženami v kožešinách a drahokamech vystupovat z drahých vozů. Našlo se později v jeho poznámkách. Kolovali zvěsti, že nechal nabídnout postupně oběma prezidentům Nixonovi i Johnsonovi úplatek $1,000,000 za to, aby přesunuli testování atomové bomby mimo Nevadu, což se mu ale nepodařilo. To celé se ale vlastně vůbec nemuselo odehrát a vinu by na tom mělo vlastně opět Las Vegas. Na jaře roku 1943 Hughes ve Vegas strávil měsíc života. Testoval tu tehdy velmi nadějný letoun Sikorsky S-43, se kterým trénoval přistání na jezeře Mead. Připravoval se tak na let s legendárním letounem H-4 Hercules. Počasí mu přálo a Hughes den před testovacím letem strávil vydařený večer ve Vegas. Už v té době byl vyhlášeným organizátorem velmi opulentních večírků. Na následující den ale Hughes do smrti nezapomněl. 17. května 1943 startoval z Kalifornie. Na sedadlech pro pasažéry seděli dva letečtí inspektoři a herečka Ava Gardner. Tu Hughes po cestě vysadil ve Vegas a s inspektory pokračoval dále k jezeru. Přistání se ale nepodařilo. Hughes havaroval, inspektoři Klein a Feld na místě zahynuli. Hughes přežil se šrámy na hlavě po nárazu do palubních přístrojů. Letoun Sikorsky přesto nebyl Hughesovi lhostejný. Za $100,000 jej nechal vyzvednout ze dna a za dalších 500 kompletně opravit. Hughesův život byl rozmařilý i na poměry Las Vegas. Umíral ale za velmi ponurých okolností. Oficiální verze zní, že zemřel 5. dubna 1976 v 13:27 na palubě letadla, a to na selhání ledvin. Na sklonku života byl v téměř katastrofálním zdravotním stavu a při své výšce 193 cm vážil 41 kg. Při své smrti byl tak zanedbaný, že pro jeho identifikaci musela policie použít jeho otisky prstů. Podle jedné z verzí odkázal Hughes svůj obrovský majetek mormonské církvi. Ručně psaná závěť však byla později soudem zpochybněna a prohlášena za neplatnou. Podle soudu zemřel Howard Hughes bez závěti a jeho $2,5 miliardy soud rozdělil až v roce 1983 mezi jeho 22 bratranců.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Marek Zeman je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne. Dobrý den.
1: Doktor Marek Zeman je lékař, bývalý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale také místopředsedou strany PRO. A nebo se říká strana PRO Jindřicha Reichla?
2: Takhle bychom to mohli říkat, ale není tomu tak. Ono na první pohled to může vypadat, a ani se tomu tolik nedivím, jako strana jednoho muže. Nicméně, zvlášť nyní, je tam vícero odborníků a myslím si, že jsme opravdu dobrý tým.
1: V jaké kondici je teď ta strana PRO? Protože my slyšíme v médiích a čteme, jo, vidíme, koukáme na videa, že se to tam nějakým způsobem sype, někdo odchází, jsou tam nějaká pnutí uvnitř. Vy jste místopředsedou, tak jak to hodnotíte aktuálně?
2: Takhle, určitě ta pnutí nejsou zásadní. Musím říci, ano, v postupem doby někteří lidé a někteří naši funkcionáři z různých skupin odešli. Ale rozhodně to není nějaké podstatnější číslo a zásadně si myslím, že to činnost strany neovlivňuje. Myslím si, že tento proces, kdy vlastně uvnitř strany mohou vznikat skupiny, frakce, které některé odcházejí, se děje v každém začínajícím subjektu, nikoliv pouze v politické straně. Protože každý subjekt, ať už je to politický nebo jiný, se nějakým způsobem krystalizuje, určuje si vevnitř určité mantinely a samozřejmě někdo může s tím být nespokojen a potom odchází. Takže já to vnímám jako přirozený proces, nicméně rozhodně bych to nepovažoval za nějaké zvláštní poškození strany.
1: Řekněte, o co teď jde straně PRO?
2: Tak ono to má roli především dovnitř do státu, do republiky. Takže hlavní úsilí je, aby našim občanům, nám, žijícím v České republice, občanům České republiky, se žilo lépe než nyní. Jde nám o to, aby republika, Česká republika, získala, respektive nestratila suverenitu, získala nebo nestratila práva, jako má dosud, a hlavně, aby se nestala součástí nějakého evropského superstátu.
1: Mm-hmm. No ale tak to je taková obecná věc, kdybychom se podívali na ty jednotlivé aktivity, které my vidíme, mnohdy vidíme na ulicích nebo na náměstích, tak ta doba, kdy byly v uvozovkách trendy ty demonstrace a trošku jste se předháněli, kolik lidí přijde a byly kolem toho velké diskuse, jestli tam bylo tolik tisíc nebo tolik tisíc, tak to mám pocit, že pominulo.
2: Ano.
1: Jakoby se ta hlavní činnost přesunula někam jinam a já se ptám kam.
2: Mm-hmm. Tak je potřeba říci, že od začátku mass media většinově nebo v naprosté většině případů nás pomíjejí. Dávají nám různé přílepky, dezolátu, proruských švábů a podobně. A abychom vůbec na sebe upozornili, tak ty demonstrace jsou jednou součástí tohoto plánu. To znamená říci, všeobecně jsme tady a je nás dost. Ten posun směrem k širší části veřejnosti, k širší části voličů, musí být nejen v těch demonstracích, ale spíše v té praktické stránce politiky. To znamená říct, máme tu ty a ty osobnosti, máme tu ty a ty odborníky a jsme tu pro vás. Prosím, až přijde čas, volte nás. Čili je pravdou, že ten odklon od demonstrací postupně nastává.
1: Pane místopředsedo, jak si to vysvětlujete, pakliže to je pravda, že vás média, vaši stranu PRO opomíjejí, byť je teda nutno podotknout, že sám pan Jindřich Reichl a jiní představitelé, konkrétně v XTV, byli několikrát. Ale to asi není tak důležité. Řekněte, kde je prapůvod toho, co jste jim provedli?
2: No, asi jsme jim provedli nejvíc to, že za prvé jsme a že ten náš

0: volby.
1: Ano.
0: Teď během krátké doby relativně. To, o čem mluvíte, směřujete na které volby?
1: Takhle, výsledkem především jsou parlamentní volby, to znamená volby do poslanecké sněmovny.
0: To jsou ty poslední,
1: to je hlavní cíl. Ale my musíme směřovat i na ty předcházející. To znamená i na ty evropské, ačkoliv se to může někomu zdát, že to není tak důležité, a pak vysvětlím, že to je velmi důležité. A i na ty krajské a senátní, prostě proto, aby se o nás nějakým způsobem vědělo.
0: Už se ví, kdo bude kandidovat?
1: V oblasti těch evropských eurovolbách se to převážně ví. Neříkám, že máme plnou kandidátku už, ale ví se to.
0: Kdo to bude?
1: To nechci v tuto chvíli zatím jakoby ještě dopředu představovat.
0: Bude kandidovat pan Reichl?
1: Pan Reichl to velmi vážně zvažuje. A to hlavně z toho důvodu, ne, že by se chtěl jak zbavit odpovědnosti za stranu nebo zbavit odpovědnosti v České republice, ale případně, aby jako lídr kandidátky řekl všem, i tyto volby, to znamená volby do Europarlamentu, jsou pro nás důležité a chceme v nich uspět.
0: Teď se hovoří poslední měsíce a roky o tvoření těch zásadních koalicí, jako známe třeba Spolu, nebo Pirestan, je ta doba možná, nebo ta doba je možná těhotná tím, aby vznikla nějaká podobná koalice na druhé straně, ano, barikády, ano, ale ano. Zatím to nevypadá. A s kým jsou teda ochotní představitelé pro, což jste i vy, vůbec jednat?
1: Tak já nejdřív se asi bych vysvětlil, že určitě tuto možnost připouštíme a určitě ji absolutně nevylučujeme v postupném času až k těm parlamentním volbám. V této chvíli ale se nezdá, že by jednotlivé subjekty, ať my nebo další mimoparlamentní subjekty, byly ochotny navzájem přiblížit své programy natolik, samozřejmě i včetně těch požadavků na kandidátní listině, aby jsme se byli schopni dohodnout. Ale nevylučujeme samozřejmě toto v dalších kolech, které budou určitě důležitější než ty volby do Europarlamentu.
0: No, nadevší pochybnost, vy politici v tomto umíte dělat kompromisy jak na běžícím pásu, vys aktuální tedy předseda vlády pan Fiala a jeho třeba ODS, tak tam to myslím ani nebyly kompromisy, ale nebylo splněno zhola nic. Takže účel světí prostředky, se říká, kdo je vám nejblízkým, jste ochotni jednat.
1: Já
0: to dořeknu, pane doktore, a spojit se případně, je to ANO, je to pan Okamura a jeho strana.
1: Takže nejdřív řeknu k tomu, že nevýhodou právě těchto spojenectví je to, že ten program strany, který by měl především zaujmout voliče, ne to, jestli někoho chceme dostat ven z kola, tak ten vlastně velmi trpí. A čím je tam víc subjektů, tím ten program trpí víc. Což je vlastně příklad té pětikoalice, anebo trojkoalice a dvojkoalice, kdy je tam tolik subjektů zleva prakticky až doprava, že vlastně výsledkem je 0-0 nic. A to je situace v dnešní republice, České republice, a to je situace, která vlastně poškozuje všechny občany. Protože vlastně strategie antibabiš, ať už se tím myslí jeden člověk nebo celá strana, tak je naprosto nedostatečná. Chápu, že může pan Babiš někomu vadit, tomu rozumím, ale nerozumím tomu, proč by vládnoucí pětikoalice měla mít jako jediný společný zájem nepustit zpátky Andreje Babiše do politické hry ve smyslu vládnoucí odpovědnosti v příštích parlamentních volbách. Mm-hmm. Prostě tento názor nestačí. Tak to je jedna věc.
0: Předpokládám, že tím říkáte mezi řádky, že vy jako prostě ochotní jednat s Andrejem Babišem.
1: Ochotní jednat, ale já nebudu říkat, koho preferujeme, koho neprochujeme. My jsme ochotní jednat s každým. Kdo,
0: i s komunisty? Tak
1: jednat můžeme s každým. Dál to jako specifikovat nebudu. Ale v každém případě musí dojít k nějakému aspoň částečnému prolnutí programu, protože jinak je to o ničem.
0: No jinak je to o ničem. O ničem to není, pane doktore, protože ve chvíli, kdy se utvoří

0: vnitřní koalice, tak získá ten potřebný počet křesel, zatímco když nebude, tak třeba...
1: Tak nebude nic.
0: Tak nebude nic. Hmm.
1: No, může mít samozřejmě každý na to názor, ale přece cílem není sedět někde, mít nějaké křeslo, mít auto s majáčkem, nebo mít nějaký vysoký plat. Cílem by především mělo být, aby program té strany, s kterým teda vlastně jde marketingově do voleb, tak aby aspoň něco z něj uspělo. A proto říkám, že by to prolnutí tam aspoň nějaké mělo být tak, aby bylo vidět, co ta vlastně strana je. Protože jestliže sedí strana ve skupině naprosto rozdílných názorově politiků a politických programů, tak je jasné, že výsledek může být jedině žalostný. A jako příklad bych uvedl dnešní vlastně rostoucí nebo vytvářející se kandidátku Spolu, kde vlastně na prvním dvou místech jsou zástupci ODS, Alexander Vondra a paní Graciosová, a za nima pak už jsou...
0: To paní Vracionová.
1: Vracionová. A za nima jsou další z různých stran, jako vlastně Topka a podobně. A jejich názor na vlastně přijetí eura, jejich názor na pokračování ve sjednocování Evropy směrem k federativní Evropě je naprosto opačný. Tož já beru, že to je vlastně na ty voliče vlastně podvod. A je to jenom o to, aby se řeklo, ano, tyto tři strany jsou a chtějí být spolu a je to hlavní jejich moto.
0: Vy jste, pane doktore Zemane, autorem, nejméně spoluautorem této brožury, co držím v ruce, která se jmenuje Stop Green Deal. A už na první pohled je velmi zajímavá, protože tady jsou takové hezké tabulky, já to ukážu. Pro jistotu, myslím, že je to jedna z věcí, které by každý měl mít doma. Globální produkce CO2, já to s dovolením rychle ocituju, 14,5 oceány.
1: Pardon, 41.
0: A kolik jsem řekl?
1: 14.
0: 41,5, promiňte, oceán. Já jsem chtěl tím oceánům trošku...
1: Ubrat.
0: Ubrat. Oceány produkují tolik, jo?
1: No ano, ono to není o tom, že kysličník uhličitý vzniká tím, že jezdíme autem, pálíme fosilní paliva, nebo jíme maso, jo? To je samozřejmě taky zdroj kysličníku uhličitého, ale zdaleka menšinový. Ten hlavní zdroj v přírodě kysličníku uhličitého je jejich několikero. Ale ku příkladu plankton, kterou je mnozí neskutečně mnoho, také produkuje kysličník uhličitý. Rostliny, které žijou, samozřejmě produkují kyslík, protože je tam fotosyntéza, ale v té chvíli, kdy není fotosyntéza, produkují kysličník uhličitý. Tím vysvětluje se to, že oceány, kterých je vlastně 2/3 na zemském povrchu, mají takový zásah. Jo? A toto všechno jsou věci, které samozřejmě zastánci Green Dealu neříkají.
0: 3,5%.
1: Ano, 3,5% lidská činnost.
0: Lidská činnost.
1: Se v týž sumy.
0: A z těch 3,5% pouze 5,5%, jestli tomu dobře rozumím, produkují osobní auta.
1: Ano.
0: Spalovací.
1: Ano.
0: 25% elektrárny, 23% domácnosti a tak. No, tak to je velmi poučné. A řekněte, k čemu to slouží? To se rozdává v rámci...
1: O té brožurce ještě se zmíním, jenom bych ještě doplnil. Ono jde o to, že Evropa, která si to vzala jako hlavní strategii a dokonce stávající příští rok končící Evropská komise, tak to včlenila do zákonu, takzvaného klimatického zákonu, který byl přijat v roce 2021, jako svůj hlavní zákon stěžení pro to období, které končí příštího roku, tak Evropa, která do toho dává opravdu všechno, dokonce víc, než by měla, i kdybychom řekli, že to celé je pravda, tak ta Evropa produkuje z těch 3,5% jenom 7,5 až 8%. Takže celkově v Evropě, z celého zeměkoule, se vlastně produkuje kysličník uhličitý ve zlomkách procent. A přesto do toho dáváme tolik prostředků a přesto jsme ochotní vlastně se na tom zničit. Tak.
0: Green Deal jako takový, myslíte si, že to bude hlavní téma těch evropských voleb?
1: Já si myslím, že bude. Já si myslím, že bude. Protože ono nejde jenom o Green Deal. Asi bych mohla k tomu mohl říct, že jsem se opravdu do toho tématu jakoby ponořil, tak já to pokládám za vlastně čiročerou manipulaci. Čeročerou manipulaci s 500 miliony Evropanů a 8 miliardami lidí na světě. A protože na tom není žádný kousek ochrany životního prostředí. Životní prostředí můžeme chránit a musíme chránit, a to zásadním způsobem, ale jinak než pomocí Green Dealu. Protože především ta lidská společnost se musí rozvíjet, nikoliv na úkor životního prostředí, ale musí dál se rozvíjet, nemůže se vrátit postupně zpátky na stromy.
0: Pane místopředsedo, tahleta brožurka informační vznikla proč? To, aby široká veřejnost?
1: No jasně. Tak cílem té brožurky samozřejmě bylo shromáždit fakta.
0: Já tady vidím ještě nějaké blue hole.
1: Ano, to já všechno vysvětlím.
0: Vysvětlete, prosím.
1: Ano. Takže cílem té brožurky je veřejnosti sdělit fakta o Green Dealu, aspoň pokud jde z našeho pohledu.
0: Aspoň ta základní.
1: Ano, ta základní. Další věc je, a to je ten hlavní cíl, rozvinout nebo naplnit podstatu takzvané Evropské občanské iniciativy, což je proces, který vlastně umožňuje Lisabonská smlouva. A je to proces, kdy, když se podaří po registraci v bruselském centru, minimálně v 7 zemích, to znamená v 25% členských států Evropské unie, dohromady nazbírat 1 000 000 podpisů, což si domnívám, že je splnitelné, a to v době 12 měsíců od té registrace, tak Evropská komise je povinna vyslechnout předkladatele, zabývat se tou problematikou a dát k ní nějaké rozhodnutí. To znamená, jestliže mluvíme o nějakém politickém vlivu, který odpůrci Green Dealu mají, tak toto je možná jediný nástroj, který je hmatatelný. To znamená, to je ta Evropská občanská iniciativa a ta je primárně naším cílem této skupiny, která vlastně vytvořila. A ta skupina se jmenuje The Blue Academy a Blue Hope je naše naděje, že se budeme starat o životní prostředí jinou cestou, než je Green Deal.
0: No a kdyby to někdo třeba z občanů chtěl podepsat?
1: Tak ano, my to zveřejníme, my jsme už měli k tomu tiskovou konferenci, ale teď čekáme na registraci, protože musí proběhnout registrace v bruselském centru, na ní jsou 2 měsíce a my čekáme, až tu registraci dostaneme, možná taky nedostaneme, ale věřím, že ji dostaneme a potom vlastně zase pomocí všech možných způsobů požádáme naše spoluobčany, aby se toho zúčastnili a samozřejmě i v dalších zemích, jo. Těch 7.
0: A tady vidím ta vynucená elektromobilita a dvě fotografie aut, které si dobíjejí zrovna energii a vedle toho chladící věž. Tak víte, že chladicí věž nějak moc neškodí, že to je pára?
1: To vím, ale jako... ta chladicí věž je tam daná, aby tam byl ten kontrast, protože sama o sobě ta chladicí věž samozřejmě produkuje páru.
0: Ano.
1: Nicméně obhájci Green Dealu a zastánci elektromobility říkají, že vlastně jako je to na čisté energii. Jo? Že to auto vlastně pak jezdí čistě bez emisí.
0: No kdyby byla jenom pára, tak je to v pohodě, no, ale jasný, tam je ještě...
1: Jasně. Ale tam jde o to, že to auto zaprvé, a ta baterie do toho auta je poměrně výrobně náročná, nechci to teda rozebírat, ale určitě není bezemisní. Zrovna tak likvidace té baterie není bezemisní, až dožije, ať už to je za 6, 8, 10 let. A určitě celý ten provoz toho auta není bezemisní, už jenom proto, že auto s elektrobaterií je o dost těžší než auto se spalovacím motorem.
0: Kdyby to někdo chtěl z našich diváků, tak. Kde to?
1: Ano, je tam na té titulní straně, když si to obtočíte, tak je tam nápis theblueacademy.cz, což jsou naše webové stránky. Tam je ta brožura ke stažení, jsou tam i další informativní stránky o celé té problematice. A vlastně ta problematika má dvě části, Blue Hope a Blue Break. Blue Break to je ta první naše aktivita a ta znamená pokusit se pomocí té Evropské občanské iniciativy ovlivnit emisní povolenky, což je nástroj Evropské komise k tomu, aby prosperoval Green Deal, ale nejen to, aby jsme dostali vlastně možnost platit evropské daně, což si nikdo z nás jistě nepřeje, a aby jsme Green Deal jako takový zastavili nebo minimálně odsunuli.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Na shledanou.
1: Děkuju.
0: Naším hostem byl Marek Zeman.

0: Rádio Xaver.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohleto rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády. Hmm.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Já si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích. Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.

tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky

0: každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

Vladimír Bayer. Ven se určitě dostanu. 16. ledna 2001 měl Vladimír Bayer, narozený 1975, zvlášť surovým způsobem zavraždit 7letou dívku z Moravského Berouna a její tělo měl ukrýt do staré ledničky v kůlně domu, kde bydlel. Podle policie se Bayer k činu nejprve doznal, byl usvědčen sérií nepřímých důkazů a na základě jeho DNA na místě činu, ale dnes tvrdí, že je nevinný. Vždycky, když jsem seděl proti němu ve valdické věznici, měl jsem z něho zvláštně tísnivý pocit. Řekl bych, že Vladimír Bayer je člověk, který si s kriminálem rozumí. Vyprávěl mi, jak bojuje s rakovinou, ale svoji nejtěžší životní bitvu už asi prohrál.

0: Za pár dnů načnete 7. rok doživotního trestu. Už jste si tady zvyknul?
1: Normální člověk si asi nikdy nezvykne, ale co chcete dělat? Nesmím si to připouštět, protože bych se musel zbláznit. Snažím se žít, jak to jde. Sportuju, chodím na vycházky, koukám na televizi nebo se snažím nějak zabavit. Určitě jsem si nezvyknul, to nejde.
0: Vím, že jste vážně nemocný. Jak je to teď s vaším zdravím?
1: Když mě v roce 2001 zavřeli a dali mě na vazbu, tak mi při lékařské prohlídce zjistili, že mám na obou plicích zhoubný nádor. Potom jsem začal jezdit do vězeňské nemocnice Pankrác a tam mi zjistili další nádor na varleti. Tak mi ho vyoperovali a rok a půl jsem jezdil na chemoterapii. A teď jezdím jednou ročně na celkové vyšetření. Ta nemoc je prozatím částečně pozastavená, ale doktor mi řekl, že vyléčit to nepůjde už nikdy, že mě musí pořád hlídat. Musím být pořád pod lékařským dohledem.
0: Na co nejvíc vzpomínáte?
1: Vzpomínky, to je snad jediné, co tady člověku zbude. No. Nejčastěji myslím asi na rodinu, i když s nimi neudržuju žádné kontakty. Vůbec netuším, jak se teď mají, kde jsou a tak. Hodně myslím na bývalou družku se synem. To byly nejhezčí chvíle, když se syn narodil a pak, jak začal poprvé mluvit a chodit. Na syna musím pořád myslet. Třeba už ho nikdy neuvidím.
0: Jak hodnotíte svůj život do chvíle, než jste dostal do životí?
1: Žil jsem jako každý druhý člověk venku. Měl jsem rodinu, chodil chvíli do práce. Dělal jsem v lese. Potom jsem byl zaregistrován na úřadě a bral jsem podporu. Jsem tam sem dělal fušky, abych si něco přivydělal. A tak to šlo až do toho dne, co se to stalo.
0: Dá se tedy říct, že jste žil zcela normálním životem?
1: Rád jsem hrál fotbal nebo hokej. Umím slepovat letadla a lodě a jiné věci. A strašně rád se dívám na všechny sporty v televizi. A moc rád chodím sbírat houby. Myslím, že jsem žil naprosto normálním životem. Nikdy by mě ani na chvíli nenapadlo, že jednou skončím tady ve Valdicích.
0: Ke všemu jste se přiznal a teď tvrdíte, že jste to neudělal. Jak se vám to přihodilo?
1: Ano, to je pravda, že jsem se ke všemu přiznal, ale přiznal jsem se pod nátlakem policistů na služebně. Ale když mě odvezli před vyšetřovatele, všechno jsem mu řekl a to přiznání jsem odvolal. A to jsem pak říkal i u soudu a tvrdím to i dneska, že jsem to neudělal. Taky mám podanou obnovu řízení, mám svědky, kteří nebyli vůbec vyslechnuti. Tak uvidím, jak to všechno asi dopadne.
0: Psal jste mi, že o tom případu nechcete moc mluvit. Proč?
1: Protože jsem nic neudělal a sedím nespravedlivě.
0: Kdo tedy zabil tu holčičku?
1: Já určitě ne.
0: A jak to tedy bylo? Vždyť vás přece usvědčili na základě toho, že našli vaši DNA?
1: Byl to můj byt, tak tam musela být moje DNA, když to byl můj byt.
0: Jak si tedy vysvětlujete, že našli mrtvolu holčičky ve vašem bytě?
1: Já nevím, ale já jsem s ní nic společného neměl.
0: Máte pro sebe nějaké vysvětlení?
1: Mám dva svědky, ale k soudu nebyli ani předvolaní. Oni by mi dosvědčili, že jsem v té době byl s nimi. V té době, kdy se to stalo. Nemohl jsem být na dvou místech.
0: Takže máte alibi?
1: No jasně.
0: Přesto určitě přemýšlíte nad tím, kde se v tom vašem domě vzala zavražděná holčička.
1: Do toho bytu měl přístup každý. Tak nevím. K tomu vůbec nemám co říct, já jsem nic neudělal. Nevím, kde se tam to tělo vzalo.
0: Jeden čas jste tvrdil, že to měl udělat váš bratr, dokonce, že vám napsal dopis. Jak to bylo s tím dopisem?
1: To jsem dal právníkovi a ten to dal potom k soudu.
0: Ten dopis skutečně psal váš bratr?
1: No určitě.
0: Ale soud a policie uznali, že jste to napsal vy.
1: Oni to jako říkají, ale to není pravda. Já jsem to neměl jak napsat, když jsem byl na vazbě.
0: Na vazbě se nedá psát dopis?
1: Já jsem byl v Bčku, kontrolovali mě, měl jsem cenzuru.
0: Ostatně dopis prezidentovi republiky, jakože ho psala vaše maminka, to jste psal taky vy. K tomu se přiznáváte?
1: Prezidentovi jsem nepsal vůbec. Zatím jsem nežádal, to je jedině ze zdravotních důvodů jsem žádal, ale jinak ne.
0: Počkejte, internetové muzeum zločinu uvádí přesně. Když bylo Bayerovi za účasti obhájce sděleno obvinění pro trestný čin vraždy, začal tento čin zapírat, přestože byl usvědčen kriminalistickými expertizami. Navíc kriminalisty obvinil, že byl k doznání přinucen bitím. Předložil také dopis, údajně psaný bratrovi, ve kterém se bratr k vraždě holčičky doznal. Později z vraždy obvinil ruskou mafii. Výhružný dopis, který požadoval jeho okamžité propuštění, ohrožoval i soudkyně. Dopis byl podepsán Zoro Neporažený, váš popravčí. A taky jménem své matky napsal dopis prezidentské kanceláři, kde pro vlastního syna žádal milost. To si někdo tyhle věci vymyslel?
1: Nevím, já jsem nic nepsal. Ani netuším, kdo by měl důvod něco takového psát. Bavíme se o tom i s mým obhájcem, ale prostě nevím. Všechno si někdo vymyslel.
0: Kdo tedy může za to, že Vladimír Bayer dostal do životí?
1: Tak od toho je policie a potom soudy. Já nikoho neobvinuju.
0: Můžete si za to sám?
1: Určitě, částečně určitě.
0: V říjnu 2001 jste zahájil ve vězení hladovku. Proč?
1: Protože jsem byl nespokojený na vazbě. Bylo to kvůli režimu.
0: Co vám tam prováděli?
1: Nerozuměl jsem si s vychovateli někdy ani s dozorcem. Schválně mě provokovali.
0: Jak vás provokovali?
1: Třeba kvůli tomu případu něco mi pořád vyčítali.
0: A tady ve Valdicích?
1: Tady je klid.
0: Tady vycházíte se všemi?
1: Celkem ano.
0: Co znamená, že jste měl roztržky s příbuznými?
1: Jako když jsem byl venku? Moc jsme spolu nevycházeli.
0: Píšete si teď s příbuznými?
1: Teď vůbec.
0: A s kým si píšete?
1: S nikým.
0: Koho tedy máte venku?
1: Tak jako příbuznýho. Mám jenom toho syna, jinak nikoho jinýho nemám. Nemám venku nikoho, kdo by mě podporoval.
0: Rodiče? V Třebíči máte bratra, ne?
1: Mám dva bratry a ještě dvě sestry, ale žádný kontakt.
0: Co se stalo?
1: Nic. Nechtěl jsem, aby se do toho zatahovali. Kdyby ode mě chodili dopisy, tak by to na poště věděli. Je to malá vesnička, všichni by to věděli. Prostě jim nechci komplikovat život.
0: Můžete mi krátce říct, co bylo předtím, než vám vstoupil do života tenhle případ? Než vás potkal příběh, který se odehrál 16. ledna 2001? Co bylo předtím? Byl jste trestaný?
1: Byl, jako mladistvej. Taky za vraždu.
0: Jak to tenkrát bylo?
1: To jsme byli blázni, takový tři kluci, kamarádi. Chlastali jsme, jednomu chlapovi jsme sebrali peníze, zbili ho a on na to umřel.
0: Tam jste se přiznal?
1: Tam jsme se přiznali všichni tři potom. Já jsem dostal 7 let, ten druhý 5 let a ten další šel do pasťáku. Bylo mu 16.
0: Takže vy ten pocit někoho zavraždit znáte?
1: Ale tam to nebylo úmyslně, to bylo při bitce. My jsme ho jenom zbyli. Byli jsme neskušení v pití, tak to takhle dopadlo. Měl prý krvácení do mozku a ještě něco, já nevím.
0: Takže vy máte sklony k tomu být agresivní?
1: Ne, jenom že jsme byli opilí, ale já moc nepiju, ani když jsem byl venku.
0: Žil jste jinak relativně normálním životem? Co jste dělal?
1: Chvíli jsem dělal v lesích a pak jsem si zlomil nohu a vyhodili mě, tak jsem šel na podporu. A od té doby jsem byl na podpoře, jinak jsem nevyučený zámečník.
0: Co váš syn? Máte s ním nějaký kontakt?
1: No, snažím se celou dobu, jenomže ta bejvalá na to neodepisuje, nechce. Je mu teď 9 let. 6 let jsem ho neviděl. Ani fotku, nic jsem neviděl. Tak nevím, nemám o něm žádné zprávy.
0: Jaké se vám líbí ženské?
1: Brunety a trochu při těle, aby to byl kus ženské a ne samá kost. Hlavně nesmí být panovačná a musí zvládat domácí práce. Musí umět uvařit a postarat se o domácnost.
0: Kolik žen jste v životě měl?
1: Vím to skoro přesně, měl jsem už 20 žen. S tou poslední, co spolu máme dítě, jsem byl nejdýl.
0: Jak často ve vězení myslíte na sex?
1: Tady si člověk odvykne. Myslím na to párkrát za týden, je to dost těžký, ale musíme to nějak vydržet.
0: Jakou máte u vás, kde jste bydlel, pověst?
1: Myslím, že celkem normální.
0: Myslíte, že vám lidé věří, že jste tu 7letou holčičku nezabil?
1: To nevím. To byste se musel zeptat těch lidí. Někdo možná věří, někdo ne.
0: No jo, ale policie měla svědky, že 16. ledna byla ta holčička spatřena před školou ve společnosti muže, který odpovídal vašemu popisu. A několik dětí pak uvedlo, že je ten muž žádal, aby omluvili dívku z vyučování a na fotografii vás potom poznali. Dost pádný důkaz, že jste s ní byl, ne?
1: To nevím. Nechci k tomu nic říct.
0: Umíte si představit, kdyby vám někdo zabil vašeho syna?
1: Určitě.
0: Jak byste to řešil?
1: Nevím. Neptejte se mě na to.
0: Zavolal byste policii, nebo byste toho dotyčného vzal a uřízl mu hlavu?
1: Nevím.
0: Vy jste tu dívenku pomáhal policii hledat. Jak oni pak přišli na to, že je u vás ve staré ledničce v kůlně?
1: Prohledávali dům a našli to tam. To už jsem u toho ale nebyl, byl jsem v lese.
0: Jak to? Vy jste s nimi do té kulny nešel?
1: Ne, oni si vzali klíče a šli.
0: No ale předtím jste s nimi všude chodil, proč zrovna do kulny ne?
1: Ano, předtím jsem s nima chodil. Nechtěli, abych tam s nima šel.
0: Jestli jste se třeba té kulny nebál?
1: Ne, ne.
0: Jak to máte se ženskými? Píšete si s nějakou?
1: Nepodával jsem inzerát, tak zatím nemám.
0: Myslíte, že se dá navázat vztah z vězení?
1: Určitě. Vězni to tady dost dělají.
0: A proč si taky nepodáte inzerát?
1: Protože si zatím stačím sám, ohledně peněz. Protože jsem měl celou dobu invalidní důchod.
0: Teď nemluvím o penězích, spíš mluvím o vztahu. Mít někoho, kdo mě má rád a já jeho.
1: Tak to určitě jo.
0: Přemýšlel jste, pane Bajere, někdy o tom, že byste utekl z kriminálu?
1: Ne.
0: Umíte si představit, že tady zůstanete zbytek života?
1: Představit si to umím, ale pořád je naděje, ta vždycky umírá nakonec. Tuším, že se ven jednou dostanu.
0: Pro vás je poslední naděje to obnovení procesu?
1: Buď, nebo to zkusit až za 20 let, takže od teď za 14.
0: Jenže to podmínečné propuštění znamená přiznat se a či nulitovat.
1: Věděl jsem, že na to u soudu hledí, ale já se k ničemu přiznávat nebudu. U soudu jenom řeknu, že lituju toho, co se stalo, ale ne, že jsem to udělal.
0: Doživotně odsouzení často uvažují o sebevraždě. Jak často vás to napadne?
1: O sebevraždě jsem prozatím neuvažoval. Nemám k tomu zatím důvod. Každý ví, že sebevražda nic neřeší a navíc pořád doufám.
0: A bojíte se smrti?
1: Jak se to vezme, tak napůl jo i ne, ale když to přijde samo od sebe, tak tomu už nejde zabránit. Myslím, že když někdo říká, že se smrti nebojí, tak trošku lže.
0: Považujete se za vraha?
1: Ne. Holku jsem nezabil, ten první zemřel náhodou.
0: Platí, že se zločinec v kriminále naučí to, co ještě neumí?
1: Ne, to se nesmí učit. Já jsem byl v kuchyni, tam mi to utíkalo. Nevím, že bych se tam něco špatného naučil. Kriminál je velmi silná životní zkušenost, ale nesmí to trvat dlouho.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To už...
2: Měli bychom, zasloužili bychom, si jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi, tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to dobře,
2: nenarodil jsem se.
1: Mám to tady napsáno, sešli ve vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022, ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno, slovenská média, jsem...
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize, nebo...
1: Pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30...
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá. A Slovensko není hloupé a ví, že ta klíčová jednání v té vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem je platí to též, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem a naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhleté věci byla je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Friedrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska, to vím, až dodatečně bylo 41 v té vile bez jakékoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, tak, tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak já jsem měl pocit, že z jeho strany existuje naprosto férové a jasné jednání. Takže já jsem byl přesvědčen, že se dohodneme, jenomže jsem nevěděl předem, že ten jednoznačný postoj té slovenské strany je až zas tak jednoznačný.
1: Mm-hmm. V průběhu toho jednání tenkrát, na to byla nějaká osnova, nebo vy jste věděli od čeho,
2: Ježišmarja,
1: čím to začne, čím to skončí?
2: Ne, tak zaprvé osnova nebyla. Já myslím, že to jsou všechno legrácky, ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak. Takže ne, nezlobte se, žádný papír v kapce jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s a priorními nějakými zašprajcovanými pozicemi. Takže to bylo tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený.
2: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k výletu Genhardt, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí si, že ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, pro mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mně bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty. Ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce

0: To je. A díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek. Tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
0: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat, my chceme mít tu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie a tečka, o tom není. A to jsem byl já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo na oficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonnu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali a tam to bylo naprosto jasné.

0: Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Představ si situaci, že Andrej Babiš

0: již stačilo motoristé, SPD a jiní. Získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě

0: Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci a opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingový výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako já jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s něma říkám teďka, i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.